0: Ελληνοπούλη.
1: Najbolší glasbený mix.
0: Kulitný Rádio 1.
1: Več polícia.
0: Več dobre glasbe.

Boogie stvar, jeg som nar. Jeg som boogie stvar, jeg som nar. Jeg som nar, jeg som boogie stvar. Vršu sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajamo maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znoj.